Dozněla serenáda E-dur opus 22 Antonína Dvořáka, anglický komorní orchestr řídil Rafael Kubelík. Tento dirigent emigroval z Prahy do Londýna v roce 1948 a pak byl několik let šéfdirigentem v Chicagu, odkud dostal nabídku vést Covent Garden v Londýně. Ale od poloviny 60. let stál v čele symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, tedy zeměpisně i kulturně velmi blízko rodným Čechám. Nechal za sebou velkou zlatou éru a mnoho živých i studiových nahrávek, včetně prvního kompletu Mahlerových symfonií, ze kterého vybereme devátou. Teď nás ale čeká nejprve Dvořákova pozdní symfonická báseň Holoubek. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

Dozněla symfonická báseň Holoubek podle Karla Jaromíra Erbena od Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. A teď jeden ze skladatelů, který byl Kubelíkovu srdci obzvlášť blízký. Gustav Mahler a jeho pozoruhodná devátá symfonie, komponovaná trochu jako loučení se životem. Má dvě krajní pomalé věty, Andante commodo a adagio, a uprostřed dvě věty pitoreskního skercového typu Ländler a burlesku. Do světa Gustava Mahlera zasvěcovali Kubelíka dirigenti jako Erich Kleiber, to ještě v Praze, a Bruno Walter, který byl přímo Mahlerovým přítelem. A Kubelík patřil k propagátorům jeho hudby. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu teď uslyšíme na snímku z roku 1967, na snímku, kterým Kubelík svůj mahlerovský komplet zahájil.

Dozněla symfonie číslo 9 Gustava Mahlera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího vysílání staré hudby s názvem Od Claudia k Ludwigovi. Dnešní vydání bude speciální. Na programu čtyřhodinového vysílání jsou neobvykle díla pouze čtyř autorů, od kterých zazní vesměs rozsáhlejší díla nebo nahrávky kompletních sbírek. Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann a vídeňský klasik Josef Haydn jsou všeobecně známí. Jména renesančního autora Paula Peyerla a skladatele 18. století Michela Coretta slyšíte možná poprvé. To, že i jejich hudba stojí také rozhodně za pozornost, se přesvědčíme hned na úvod. Zastavíme se u tvorby rodáka ze severofrancouzského městečka Rouen, Michela Coretta. V roce 1737 nacházíme jeho jméno na místě varhaníka v kostele Saint-Marie de Temple v Paříži. Přestože působil jako varhaník v průběhu času i na jiných místech, tomuto pařížskému kostelu zůstal věrný dlouhých 54 let. Michel Coret však nebyl jen varhaníkem, ale také skladatelem, učitelem hudby nebo pořadatelem koncertů. Komponoval nejen duchovní a varhanní hudbu, ale také balety, divertimenta a desítky koncertů nebo sonát. Přestože žil v době klasicismu, kdy psal například Mozart svá vrcholná díla, sám zůstal věrný baroknímu stylu. Připravena je nahrávka Coretova cyklu 6 sonát pro 3 solové nástroje – violone, violu a fagot – s doprovodem basa continua. Sbírka byla vydána jako opus 20, pravděpodobně v roce 1738. Nese název Le délices de la solitude, v překladu Rozkoše samoty nebo Potěšení z osamělosti. Sonáty vynikají neobyčejnou instrumentální virtuozitou, rytmickou živelností i klenutou melodikou. V roce 2004 pořídil nahrávku Coretova sonátového cyklu soubor historických nástrojů Aria Lacrimae. Solové nástroje doprovodí v roli generálbasu, čembalo, varhany, teorba a barokní kytara.

0: Soubor Aria Lacrimae dohrál cyklus 6 sonát Ledelis de la Solitude pro violone, violu, fagot a basso continuo od francouzského skladatele Michela Coretta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve stylovém kontextu pozdního baroka v následujícím programu ještě zůstaneme. Obrátíme se ovšem k autorovi o generaci staršímu než byl Coret, Georgu Filipu Telemanovi. V letech 1728 až 29 vydal Telemann sbírku Der Getreue Musikmeister, věrný mistr hudby, kterou si nyní představíme. Jednalo se vlastně o jakýsi první hudební časopis z 25 díly, a s celkem 70 drobnějšími vokálními a instrumentálními skladbami. Autorem většiny skladeb ve sbírce byl sám Telemann, ale zařadil do ní i opusy dalších předních hudebníků své doby. Hudba obsažená v tomto hudebním periodiku se záměrně vyhýbala technickým obtížím a rychle si tak našla oblibu jak na německých dvorech, tak při domácím muzicírování. Za okamžik zazní tři části, takzvané lekce, ze sbírky Der Getreue Musikmeister. Budou to vlastní opusy Georga Filipa Telemanna. Do lekce číslo 1 Telemann zařadil sonátu F-dur pro zapsovou flétnu a basso continuo, sopránovou árii z opery Eginhardt, partitu G-dur pro cembalo a polonézu D-dur pro soubor nástrojů. Lekce číslo 2 obsahuje další árii z opery Eginhardt a dvě kratší ukázky z Telemannových instrumentálních cyklů. Třetí lekce pak nabídne overtíru G-moll pro hoboj a basso continuo, sopránovou árii a dueto B-dur pro zobcové flétny. Zpívají a hrají solisté a členové souboru Kamerata Köln.

Solisté a členové souboru Kamaráta Köln přednesli tři části z rozsáhlé vokálně instrumentální sbírky Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana.

Milí posluchači, nyní se krátce zaposloucháme do renesanční hudby přelomu 16. a 17. století. Společně se zaměříme na tvorbu dnes neznámého německého varhaníka a varhanáře Paula Poyerla, narozeného v roce 1570 ve Stuttgartu. Dnes neznámý skladatel se živil jako hráč, stavitel, renovátor i opravář svého nástroje a komponoval instrumentální hudbu. Pravděpodobně je Poyerl autorem prvních triových sonát publikovaných mimo Itálii. Z tvorby Paula Poyerla zazní nyní dvě instrumentální svity z roku 1611. Z nahrávky, vydané v roce 2001, nám je zahraje soubor Armonico Tributo Austria. Dirigentem je Lorenz Duftschmidt.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dohrál soubor Armonico Tributo Austria. Slyšeli jsme dvě instrumentální svity německého renesančního skladatele Paula Poyerla.

Milí posluchači, naladěnu máte stanici D-dur, jejímž programem vás provází Robert Škarda. V našem vysílání se nyní posuneme k tvorbě Josefa Haydna. Čeká nás poslech výjimečného vokálně-instrumentálního díla vídeňského klasicismu. Na sklonku svého života napsal Josef Haydn dvě svá vrcholná oratorní díla Stvoření a čtvrtoročních období. Během pobytu v Anglii poznal na sklonku svého života tamní oratorní tradici, založenou Handlem, a nechal se jí inspirovat. Oratorium Stvoření dokončil skladatel v roce 1798 na text Roberta Lindleye podle písma a eposu Johna Miltona Ztracený ráj, v německém překladu Gottfrieda van Swietena. Jde o rozsáhlé epické líčení stvoření světa, o kterém vyprávějí archandělové Gabriel, Uriel a Rafael. Líčí, jak Bůh při stvoření světa během 7 dnů postupoval. V posledním díle se pak setkáme v ráji s prarodiči všeho lidstva, Adamem a Evou. Solové zpěvy jsou v oratoriu střídány se sbory po vzoru oratorií Georga Friedricha Händla. Biblický text v recitativech tří archandělů posouvá děj kupředu. Árie, ansámbly a sbory toto dění komentují. Oratorium Die Schöpfung pro solisty, sbor a orchestr je dělené do 3 dílů a 35 dílčích částí. Jako solisté se představí sopranistka Jerisa ve dvojroli Gabriela a Evy, tenorista Tilman Lichty jako Uriel a basista Matthias Winkler ve dvojroli Rafaela a Adama. Dále zpívá La Capella Real de Catalunya, sbormistrem je Luis Villamacho. Hraje renomovaný katalánský soubor staré hudby Le Concert de Nation, řídí Jordi Savall.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu doznělo oratorium Stvoření pro sóla, sbor a orchestr od Josefa Haydna. Na nahrávce hrané na dobové nástroje jsme slyšeli soubor Le Concert de Nation. Zpívali Jerisa soprán, Tilman Lichty tenor, Matthias Winkler bas a sbor La Capella Real de Catalunya. Provedení řídil Jordi Saval. Tím končí dnešní čtyřhodinový blok vysílání staré hudby v autentické interpretaci s názvem Od Claudia k Ludvigovi. Od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnešní blok bude patřit dvěma velkým českým interpretům. Josefu Sukovi, který odešel v roce 2011, a Rafaelu Kubelíkovi, který zemřel o 15 let dříve, v srpnu roku 1996. Nejprve dostane slovo průvodce pořadem o Josefu Sukovi Pavel Kirs. Připravil ho v roce 2014 pro stanici Vltava a je to vzácná příležitost připomenout si vybrané Sukovy nahrávky i jeho životní a profesní dráhu. Slovo má Pavel Kirs.

Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 a byl v přímé linii potomkem Antonína Dvořáka. Jeho tatínek, inženýr Josef Suk, byl synem skladatele, houslisty a člena českého kvarteta Josefa Suka a dcery Antonína Dvořáka Otýlie. Houslista Josef Suk, o kterém je dnešní pořad, byl tedy pravnukem Antonína Dvořáka a vnukem skladatele Josefa Suka. Ten říkal svému vnoučkovi zdrobnělinou Pepula a tímto jménem pak mistra oslovovali jeho přátelé a ti, kteří ho měli rádi celý život. Sukův tatínek byl zemědělský inženýr a nadaný hudebník. Byl velice dobrý amatérský houslista a klavírista a byl prvním, kdo zasvětil malého Pepulu do hry na housle. Věnoval se také skladbě a Josef Suk později některé jeho skladby pro housle nahrál. Od 10 let studoval malý Pepula u Jaroslava Kociana, žáka Otakara Ševčíka. V roce 1945 byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval od roku 1951 u profesora Norberta Kubáta a u profesora Karla Schnebergera. I za těchto studií navštěvoval však stále Jaroslava Kociana až do jeho smrti v roce 1950. Podle svých slov mu tento vynikající houslista dal nejvíce. Suk čerpal z Kocianova interpretačního umění. Kocian trval při výuce především na intonační čistotě. Hodiny začínaly stupnicemi a ševčíkovými smyky. Kocianova zásada byla: neumíš-li dva tóny, třetí se neuč. Říkal však, že technika není cílem, ale jen pouhým prostředkem a vše musí vycházet z hudby a z jejich potřeb. Suk se od něj učil tvoření krásného tónu, technice prstové i technice pravé ruky. Josef Suk nastudoval u Jaroslava Kociana kromě jiných skladeb všechny Bachovy sonáty a partity. Později během září roku 1970 nahrál ve studiu Abbey Road v Londýně komplet Bachových sonát a partit a za tuto nahrávku dostal Edisonovu cenu, které si velice vážil. My si nyní, milí posluchači, poslechneme v podání legendárního houslisty Bachovu partitu E-dur. Hezký poslech.

Vyslechli jsme partitu E-dur pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Hrál Josef Suk. V roce 1950 se stal Suk primáriem proslulého pražského kvarteta. Hrál zde s hudebníky, z nichž někteří byli o generaci starší. Protože však začal již hrát také sólově, byl nucen po krátké době kvarteto opustit a založil Sukovo trio, které se po počátečních personálních obměnách ustálilo ve složení Jan Panenka, Josef Suk a Josef Chuchro. Toto trio se záhy zařadilo mezi nejlepší komorní soubory nejen u nás, ale i v zahraničí. První Sukovo vystoupení na festivalu Pražské jaro bylo právě se Sukovým triem v roce 1955. Suk o tom říká: Sólová hra se s činností v klavírním triu dá velice dobře spojit, protože v klavírním triu jsou vlastně tři sólisté. Něco jiného je smyčcový kvartet, to je velice rozdílná věc, takže mě to nedělalo žádné potíže. Komorní hudbu miluji, protože to byla v naší rodině veliká tradice po dědečkovi, české kvarteto a tak dále. Dlouholetým partnerem Josefa Suka nejen v Sukově triu, ale jako doprovazeč v sonátách byl rovněž dnes již legendární klavírista Jan. Oba spolupracovali již od mladých let, vystoupili na mnoha a mnoha koncertech a vytvořili bezpočet nahrávek, ze kterých je nutno vyzdvihnout komplet Beethovenových sonát. My si však nyní poslechneme v podání Josefa Suka a Jana Panenky sonátu pro housle a klavír číslo 2 A-dur z té dílo Johannesa Brahmse. Má tyto věty: Allegro amabile, andante tranquillo a allegretto grazioso. Nahrávka je z roku 1962. Přeji hezký poslech.

Dozněla sonáta číslo 2 A-dur pro housle a klavír Johannesa Brahmse. Přednesli ji Josef Suk a Jan Panenka. Akademii muzických umění studoval Suk 4 semestry u profesorky Marie Hlouňové a u profesora Alexandra Plocka. Studia však nedokončil. Protestoval proti tomu, že se ze školy stala škola politicko-vojenská, kde studenti museli mimo jiné prodělávat i vojenský výcvik. Museli kopat zákopy a chodit s puškami na cvičení. Byl proto ze školy vyloučen. Přijal místo v armádním uměleckém souboru, kde strávil 2 roky vojenské služby a kde mohl hrát na housle. V letech 1953 až 1955 zastával Josef Suk místo koncertního mistra činoherního orchestru Národního divadla a pak do roku 1957 působil jako solista armádního uměleckého souboru. Odrazovým můstkem k oslnivé solistické kariéře byl jeho pražský koncert 6. listopadu 1954 a po koncertech na Pražském jaru se mu otevřela cesta na zahraniční pódia. Georg Seel ho pozval do USA na koncerty s Clevelandským orchestrem. Pak následovaly cesty po celé Evropě s nejslavnějšími dirigenty. V roce 1960 byl Josefu Sukovi zapůjčen ze státní sbírky nástroj od Antonia Stradivariho z roku 1710 Camposeliče. Tyto housle věnoval českému státu Váša Příhoda. Později hrál Suk na Stradivárky Libon z roku 1729, na nástroj od Giuseppe Guarneriho del Gesù Princ Oraňský z roku 1743 a na nástroje z dílny Přemysla Špidlena. V roce 1961 byl Josef Suk jmenován solistou České filharmonie. S tímto orchestrem pod vedením Karla Ančerla koncertoval v mnoha zemích, kde nejvíce hrál koncert Dvořákův a fantazii G-moll svého dědečka. Suk o tom říká: interpretovat skladby rodiny je pochopitelně velice choulostivá věc, protože obecenstvo a kritici to vždycky posuzovali daleko přísněji u mě než u někoho jiného. Měl jsem z toho vždy dost strach a veliký respekt. Tuto hudbu miluji, protože je to obrovská hudba, ale nehrála se mi tak lehce jako třeba jiní autoři. Suk spolupracoval s nejlepšími českými i světovými dirigenty a interprety. S violončelistou Jánosem Štárkrem a klavíristou Juliem Kečnem nahráli Brahmsova tria. S Juliem Kečnem nahrál ještě Brahmsovy sonáty. Tato nahrávka patří dodnes k nejlepším. Významná je Sukova spolupráce s fenomenálním francouzským violončelistou André Navarou, který si ho vybral pro nahrávku Brahmsova dvojkoncertu s Českou filharmonií a s Karlem Ančerlem. Tato nahrávka je dodnes vzorová a před časem v jedné anketě v USA ji dokonce označili za nejlepší nahrávku tohoto dvojkoncertu. S Navarou nahrál Suk ještě dua Kodáje, Onegra a Martinů. Suk o Navarovi řekl: nikdy jsem nikoho neslyšel hrát na čelo tak, jak na něj hrál André Navara. My si poslechneme právě duo pro housle a violončelo číslo 1 Bohuslava Martinů. Hrají Josef Suk a André Navara.

Josef Suk a André Navara přednesli duo číslo 1 pro housle a violončelo Bohuslava Martinů. Zvláště významná je spolupráce Josefa Suka s první dámou čembala, profesorkou Zuzanou Růžičkovou. O tom však bude řeč v příštím díle tohoto pořadu za týden, kdy si poslechneme v jejich podání sonátu Händlovu a také uslyšíme houslový koncert Viktora Kalabise, manžela paní profesorky Růžičkové. Nyní máme na programu ještě dvě skladby, obě od Ludwiga van Beethovena. Tou první bude romance číslo 2 F-dur opus 50. U nás je většinou známá Sukova nahrávka, na které ho doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Smetáčka. Nyní však uslyšíme nahrávku z kompaktního disku, který mi věnovala vdova po mistrovi Sukovi paní Marie Suková. A o tuto nahrávku se s vámi, milí posluchači, chci nyní podělit. Josefa Suka doprovází Akademie svatého Martina v Polích, provedení řídí Neville Mariner.

Josef Suk a Akademie svatého Martina v Polích, zařízení Neville Merinera, přednesli romanci číslo 2 F-dur Ludwiga van Beethovena. Jako poslední skladba dnešního večera zazní stěžejní dílo houslové literatury Koncert Beethovenův. I v tomto případě je u nás většinou známá Sukova nahrávka s Českou filharmonií, kterou řídí Franz Konvičny. Já mám však pro vás, milí posluchači, připravenu nahrávku jinou, která u nás tak známá není. Je to snímek z koncertu, který se konal 9. září roku 1965 v Royal Albert Hall. Josefa Suka doprovází symfonický orchestr BBC, který řídí Malcolm Sargent. Jaký dojem udělala na posluchače Sukova hra, je patrné z bouřlivého potlesku a volání bravo okamžitě po skončení posledního akordu. Nyní vám přeji ničím nerušený poslech Sukovy překrásné interpretace Beethovenova koncertu.

Dozněla vzácná živá nahrávka Beethovenova houslového koncertu D-dur opus 61. Na housle hrál Josef Suk, doprovázel BBC Symphony Orchestra s dirigentem Malcolmem Sargentem. Snímek byl z 9. září roku 1965 z Royal Albert Hall. Uzavřel se zároveň vzpomínkový blok, který připravil Pavel Kirs v roce 2014 a vzpomínal na životní příběh Josefa Suka a sám vybíral některé vynikající nahrávky. Za týden se můžete těšit na pokračování tohoto pořadu. My ovšem budeme pokračovat také jiným českým interpretem. Ten na rozdíl od Josefa Suka v roce 1938 emigroval a vrátil se do vlasti až v roce 1990. Byl to dirigent Rafael Kubelík, syn houslového virtuóza Jana Kubelíka. Jeho mezinárodní dráha byla naprosto mimořádná a připomeneme si dnes několika snímky s orchestrem, u kterého zakotvil a u kterého byl doma. Je to symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, se kterým natočil mimo jiné kompletní nahrávku opery Oberon Karla Marie von Webera s mladým Plácidem Domingem. My si teď ale poslechneme pouze předehru k této opeře. Karl Maria von Weber, Oberon.

Dozněla předehra k opeře Oberon Karla Marie von Webera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Díla Karla Marie von Webera prováděl velmi často a velice rád a také velmi stylově, s charakteristickým hudebním šarmem. My si teď ale poslechneme ještě jinou klasickou Kubelíkovou nahrávku, a sice nahrávku scénické hudby ke hře Se noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. V Shakespeareově hře rovněž vystupuje Oberon, ale je to jiný námět, než má Weberova opera. Za to Felix Mendelssohn Bartholdy komponoval skutečně na Shakespeara a zkomponoval nejprve slavnou předehru, kde velmi dobře charakterizoval atmosféru celé Shakespeareovy hry. Po této předehře ovšem vznikla ještě scénická hudba opus 61, takže my uslyšíme po předehře ještě skerco, pochod elfů, píseň, intermezzo, nocturno, nejslavnější část svatební pochod, pak smuteční pochod a nakonec finále. Zpívat bude Edith Matis, soprán, a Uršula Béze, alt, a také sbor Bavorského rozhlasu. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí na snímku z roku 1964 Rafael Kubelík.

To byl závěr ze scénické hudby ke hře Williama Shakespeara Scénoci svatojánské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na nahrávce z roku 1964 účinkoval sbor Bavorského rozhlasu a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Se stejným orchestrem v jeho čele Kubelík stál několik desetiletí, natočil také hlavní díla Antonína Dvořáka. Mimo jiné také Scherzo Capriccioso, které je teď před námi.

Doznělo Scherzo Capriccioso Antonína Dvořáka, symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Během své éry, kdy byl šéfdirigentem tohoto orchestru, natočil Kubelík také vůbec první kompletní nahrávku všech Mahlerových symfonií. Od té doby vznikla řada kompletů, ale ten Kubelíku vznikal už na konci 60. let společně s kompletem Bernarda Haitinka v Amsterdamu. Kubelík je dodnes ceněným malerovským dirigentem. Zvuk orchestru není vždycky úplně dokonalý, tak jak jsme dnes zvyklí u berlínských nebo vídeňských filharmoniků. Nicméně ducha Mahlerovy hudby cítil Kubelík naprosto mimořádně. My dnes navážeme na ducha Snu noci svatojánské a Scherza Capricciosa a poslechneme si symfonii číslo 4 Gustava Mahlera. Ta je charakteristická také sopránovým sólem ve čtvrté větě, kde Mahler zhudebnil báseň z cyklu Chlapcův kouzelný roh. Je zajímavé, že tuto zpívanou část svěřil v mahlerovském kompletu své manželce, sopranistce Elsie Morrison. S touto sopranistkou se seznámil v době, kdy byl šéfdirigentem opery Covent Garden v Londýně, tam zpívala mimo jiné Mařenku, nicméně později se stáhla do ústraní a Kubelík ji vytáhl právě pro svůj mahlerovský komplet a je to jedna z mála společných nahrávek dirigenta a jeho manželky. Nicméně symfonie číslo 4 Gustava Mahlera má 4 věty, první část Bedächtig, Nicht Eilen, druhá část In gemächliche Bewegung ohne Hast, třetí část Ruhevoll a čtvrtá Sehr behaglich. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík, symfonie číslo 4 Gustava Mahlera.

0: Dozněla symfonie číslo 4 Gustava Mahlera se sopránovým sólem, to zpívala Elsie Morrison, manželka dirigenta Rafaela Kubelíka, a dirigent Rafael Kubelík řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Skončil blok věnovaný Josefu Sukovi a Rafaelu Kubelíkovi a od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Trio pro flétnu, violončelo a klavír G-dur Josefa Haydna má jako jeho komorní skladba to privilegium, že díky dobovým neschodám mezi vydavateli, které jsou samozřejmě písemně doloženy, je nesporné, že tento opus je skutečně dílem Haydnovým. Ono totiž u velkého množství jeho ostatních opusů to vůbec není samozřejmé, protože spoustu jeho současníků se pod své skladby podepisovalo jeho jménem. Snad, aby zvětšili jeho slávu, ale spíše proto, aby si zajistili jejich interpretaci. Dnes jsou interprety flétnista Uwe Groth, violončelista Martin Ruml a klavírista Christopher Hinterhuber.

Doznělo trio G-dur pro flétnu, violončelo a klavír Josefa Haydna. Interprety byli Uwe Groth, Martin Ruml a Christopher Hinterhuber. Letní noci. To je 6 písní na básně Teofila Gautiera od skladatele Hectora Berlioce. Je to autorovo rané 7. dílo, psané pro hlas a klavír, a Berlioz písně postupně k různým příležitostem instrumentoval. Tak má vlastně každá z nich poněkud jiný charakter podle příležitosti, ve které vznikla. Konec konců celý cyklus zní velmi francouzsky a je v něm esenciálně vyjádřené cítění lásky a smrti, tak jak je oba fenomény naráz chápe rozjitřený romantický básník i skladatel. Sopranistku Kirite Kanava doprovází Orchestre de Paris, u jehož dirigentského pultu stojí Daniel Barenboim.

Poslouchali jsme cyklus písní Hectora Berlioce Letní noci. V podání sopranistky Kirite Kanava za doprovodu orchestru de Paris, který dirigoval Daniel Barenboim. Milostný hoboj jako člen rodiny hobojů je používán skladateli už od počátku 18. století. Zní poněkud temněji a ostřeji, ale ne zas tak temně jako anglický roh, prostě delikátně. Johann Sebastian Bach ho často používal jako partnera lidského hlasu ve svých vokálních kompozicích. Ale hlavně se uplatnil samozřejmě v romantických programních opusech popisujících milostné okamžiky v hudbě. Thomas Stacey, kterého uslyšíme jako solistu v tomto opusu, je hráčem na anglický roh v New Yorkské filharmonii. Rozumí tedy i milostnému hoboji. To můžeme ostatně posoudit při poslechu koncertu pro hoboj d'amour v tónině A-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Komorní orchestr z Toronta řídí irský dirigent Kevin Mellon.

Solista Thomas Stacy přednesl koncert pro milostný hoboj A-dur BWV 1059 od Johanna Sebastiana Bacha. Komorní orchestr z Toronta řídil Kevin Mellon. Skladatel Johann Martin Friedrich Niesel je jméno neznámé, ale neprávem. Narodil se v roce 1780 v Neuwiedu do rodiny věhlasného hornisty. Jeho otec Johann byl uznávaným virtuózem, ale syn Martin brzo opustil dráhu interpreta a začal komponovat. Život měl velmi pestrý, mohl by sloužit jako podklad pro román. Nicméně přeci jen se živil jako hudebník v orchestrech po celé Evropě a hlavně ve službách různých šlechticů. Jeho kompozice si získaly věhlas, který netrval ani po dobu jeho života. Pak byl nadlouho zapomenut, jak vydavateli, tak interprety. Máme možnost posoudit, jestli je jeho opomíjení oprávněné. Septet S. Dur přednese soubor Consortium Classicum.

Soubor Consortium Classicum přednesl septet Es-dur Johanna Martina Friedricha Niesla. Dalším velmi dlouho opomíjeným autorem počátku 18. století v Německu je Christoph Graupner. Dnešní hudební vědci ale pro komorní soubory i chrámové sbory nacházejí stále nová díla a mladí interpreté objevují krásu skladeb pozdního baroku, který se láme do klasicismu. Také senzitivitu neoposlouchaných autorů a jejich nové instrumentální barvy. Graupner byl žákem Kuhnauovým a stýkal se s Telemannem a Faschem. Měl tedy přehled a jako hofkapelmajstr v Darmstadtu i spoustu povinností organizačních i kompozičních. Poslechněme si jeho uvertúru E-dur pro dva milostné hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo. Přednese ji soubor Nova Stravaganza z Hamburgu. Řídí Siegbert Rampe.

Poslouchali jsme uvertúru E-dur od skladatele Christofa Graupnera v podání ansámblu Nova Stravaganza, který řídil Siegbert Rampe. Od počátku 17. století se kytara stává módním nástrojem, na který se pro radost z doprovodu k písni může naučit v podstatě každý. Ale to platilo jen do roku 1808, kdy virtuos Mauro Giuliani napsal koncert A-dur pro kytaru a smyčcový kvartet. Sám ho ve Vídni přednesl s obrovským úspěchem a tím v podstatě postavil kytaru vedle ostatních klasických nástrojů s možností virtuózního přednesu. Původní doprovod později přeinstrumentoval a v této podobě ho nyní přednese slovenský kytarista Josef Žabka za doprovodu Slovenského komorního orchestru. Řídí Bohdan Varchal.

Kytarista Josef Žabka za doprovodu Slovenského komorního orchestru přednesl koncert A-dur od skladatele Maura Giulianiho. Řídil Bohdan Varchal. Nyní nabídnu téměř historickou nahrávku z roku 1962. Zazní třetí symfonie S-dur Ludvíka van Beethovena. Nazval ji Pozralé úvaze Eroika. Původní věnování Napoleonovi totiž z partitury vyškrábal, když pochopil, jak Napoleon zradil své vytčené ideály. Budou jí hrát berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. Mimochodem, Vídeňané při její premiéře neprojevili nějaké nadšení. Zdála se jim příliš dlouhá, bezuzdná a bez jakýchkoliv pravidel. Tak to alespoň vyjádřil kritik vídeňských listů Allgemeine Musikalische Zeitung. Naopak Beethoven měl tuto symfonii nejraději ze všech svých devíti.

Třetí symfonii Ludvíka van Beethovena zvanou Eroika přednesli berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. V počátku 60. let minulého století vzniklo Collegium Musicum Pragense. Soubor se specializoval na interpretaci zapomenutých skladeb českých autorů, vyhledaných v archivech po celé republice. Seznamovali tak veřejnost s novými objevy českého klasicismu. V roce 1988 tento soubor pod vedením Františka Weinera natočil partitu A10 pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy, trubku, dva fagoty a kontrafagot od moravského skladatele Františka Vincence Kramáře. Dílo pochází z počátku 19. století, kdy byl už Kramář jmenován skladatelem u dvora ve Vídni. Kromě členů kolegia uslyšíme také trumpetistu Miroslava Kejmara a kontrafagotistu Jiřího Seidla.

Poslouchali jsme partitu pro dva hoboje, dva klarinety, dvě horny, dva fagoty, trubku a kontrafagot, 45. dílo Františka Vincence Kramáře. Spolu s ansámblem Collegium Musicum Pragense hráli Jiří Seidl na kontrafagot a Miroslav Kejmar na trubku. Řídil František Vajnar. Při práci na klavírním koncertu v roce 1956 si Bohuslav Martínů odskočil ke zkomponování sonatýny pro klarinet a klavír. Název sonatýna na první pohled odlehčuje dílo, ale skutečnost je jiná. Je to naopak reprezentativní skladba pro profesionály. Ti nám ho také přednesou. Ludmilu Peterkovou doprovází klavírista Tomáš Výšek.

Sonatínu pro klarinet a klavír přednesli Ludmila Peterková spolu s klavíristou Tomášem Bíškem. Je to dílo Bohuslava Martinů.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpoledni, kterým vás bude provázet Rafael Brom. Na programu je opera séria o třech dějstvích s názvem Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla. Händlův seznam číslo 32 z roku 1734 a s originálním názvem Ariana in Creta. Italské libretto, které prošlo adaptací textu Pietra Pariatiho v několika operách, upravil pro Händla diplomat Middlesexu Francis Coleman. První operu na Pariatiho libretto napsal Francesco Conti pod titulem Teseo in Creta. Následoval ho Nicola Porpora v roce 1727 operou Ariana a Teseo a pak v roce 1729 Leonardo Leo se stejným názvem. Händlova Ariadna na Krétě měla premiéru v Královském divadle na Haymarket 26. ledna 1734 a poté byla koncem téhož roku 27. listopadu uvedena v revidované verzi s tanci přidanými pro Marie Salé v divadle Covent Garden. Opera Ariadna na Krétě zhudebňuje pokračování příběhu, který se odehrál na Krétě v legendárním starověku. Tamní král Minos vedl válku s atenským králem Egeem, protože ten zabil Minosova malého syna Androgeose a jeho atenský spojenec, thébský král Archeus, unesl jeho malou dceru, kterou vychoval pod jménem Ariadna. Atény válku s Minosem prohráli a museli Krétě platit tribut pacis, poplatek za mír jako podmínku ukončení války. Jednou za 7 let muselo být na Krétu posláno 7 atenských mladíků a 7 atenských dívek. Mládenci byli na rituálních hrách ve jménu Androgeose obětováni a dívky předhozeny Minotaurovi. Tato obluda na půl člověk, na půl býk, žila v labyrintu, z něhož byl únik nemožný. Změnit krutý los osudu mohl jedině hrdina, který by zabil Minotaura a ještě porazil kréckého válečníka Taurida. Na dvoře Minose dlí jako rukojmí Ariadna, aby si krécký král zajistil, že atenští mu budou své oběti posílat. Spolu s novou družinou nešťastníků se na Krétu tentokrát vydal atenský hrdina Teseus, který je odhodlán ukončit utrpení svého lidu a spojit se s Ariadnou, kterou miluje. Händlova opera uvádí na scénu 6 postav. Jsou to Teseus, atenský hrdina, Ariadna, aténská, ve skutečnosti krécká princezna, Karilda, její aténská přítelkyně, Alceste, aténský mladík, Tauris, krécký generál a Minos, krécký král. Dnes uvádíme operu, která byla natočena na operním festivalu Starý Korint 15. a 17. července roku 2005. Na kompaktních discích ji vydala společnost MDG, Music Production Dabringhaus und Grimm z německého Detmoldu. V opeře účinkují Mata Matsuri, soprán, jako Ariadna, domnělá atenská, ale ve skutečnosti krécká princezna, Marie Ellen Nessy, mezzosoprán, Teseus, atenský hrdina, Irini Karajany, alt, Karilda, atenská dívka, Teodora Bacca, mezzosoprán, Alceste, zamilovaný do Karildy, Marita Paparizou, alt, Tauris, krécký generál, Petros Magulas, bariton, Minos, krécký král. Hraje soubor starých nástrojů Patraský orchestr, řídí George Petru. Tady je obsah prvního jednání opery. Atéňané připlouvají po třetí na Krétu a mezi atenskými dívkami poslanými k obětování je i Karilda. Jejíž krásy si všimne krécký generál Tauris a okamžitě se do ní zamiluje. Karilda je však tajně zamilovaná do Tézea a nezajímá se ani o Taurida, ani o aténského mladíka Alcesta, který je do ní také zamilovaný. V trůním sále, kde je kámen s vyritými podmínkami mírové smlouvy, představuje Tézeus athenskou družinu králi Minosovi a žádá o propuštění Ariadny. Minos souhlasí a přikazuje Tauridovi, aby přečetl nápis z kameny. Když to učiní, rozpadne se kámen na kusy a nade vším se vznášejí čtyři amorové. Tézeo ubezpečuje svou milovanou Ariadnu, že je odhodlán zabít Minotaura, což u ní vyvolá nejen radost, ale také strach o jeho život. Také Alceste chce Karyldu chránit před krutou smrtí, ale Tézeus ho ujistí, že je to jeho úděl. V Jupiterově chrámu král Minos nařídí losovat z urny jméno první oběti. A je to Karylda. Alceste je zdrcený, ale Tézeus se nabídne, že půjde do labyrintu k Minotaurovi místo ní. Minos nabídku přijímá. Ariadny se zmocní žárlivost a myslí si, že Tézeus se nabídl jen z lásky ke Karyldě a její srdce se zmítá mezi hněvem a láskou. Začíná první dějství opery Ariadna na Krétě.

Skončilo první jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla, ve kterém připlulo z Athén 7 mládenců a 7 dívek jako oběti. První vylosovanou dívkou, která má být předhozena Minotaurovi, je Karilda, ale hrdina Tézeus se nabídl jít místo ní, neboť je odhodlán Nestůru zabít. Druhé jednání začíná v lese, kde Tézeus uvažuje, zda pokračovat ve svém plánu zabít Minotaura, nebo se zdržet z ohledu na svou milovanou Ariadnu. Usne a bůh snů mu předestře vizi jeho osudu jako osvoboditele athénského lidu od utrpení. Tézeus je po probuzení plný odhodlání netvora zabít. Mladý Athéňan Alceste, stejně jako Ariadna, se obávají, že Tézeus se vrhá do nebezpečí z lásky ke Karildě. Ale Tézeus ho ujišťuje, že nikdy nebude milovat nikoho jiného než Ariadnu. A prozradí mu, že Ariadna je ve skutečnosti dcera krále Minoa, ale ona sama ani král to nevědí. Ariadna zaslechne rozhovor mezi králem Minosem a krétským bojovníkem Tauridem. Dozvěděla se, že Tézeus může zvítězit jen tehdy, když probodne Minotaurovi hrdlo, najde cestu z labyrintu jen s pomocí klubka provázku a Taurida přemůže jen, když ho zbaví jeho magického pásu, který mu dává nadlidskou sílu. Zatímco se Tauris chlubí svou statečností, rozhodne se Ariadna povědět vše Tézeovi, přestože se pořád trápí myšlenkou, že Tézeus vše koná jen z lásky ke Karildě. A v tom ji utvrzují další nedorozumění a Ariadna ho obvinuje z nevěry. U vchodu do labyrintu se Karilda chystá sestoupit dolů, aby ji pohltil Minotaurus, když se objeví Tauris, který chce unést a vyhrožuje jí, že zemře, když s ním neodejde. Karilda odmítá. Přichází Alceste a prosí ji, aby s ním utekla. Oba odcházejí a přitom Alceste pobije stráže, kteří ji hlídají. Znovu se objeví Tézeus a Ariadna a dojde k dalšímu nedorozumění. Pak přichází Minos rozezlen, že Karilda unikla a obviní z toho Tézea. A pak nařídí Ariadně, aby vstoupila do labyrintu místo Karildy. Tézeus je stále odhodlaný provést svůj plán, ale k Ariadnině zklamání mlčí. Ariadna naříká nad svým osudem. Tady je druhé jednání opery Ariadna na Krétě.

To bylo druhé jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla. Ve třetím jednání zastihneme Alcesta, který odvádí Karildu a sděluje jí, že Theseus opravdu miluje Ariadnu a ta je tedy její rivalkou v lásce, kterou nedokáže přemoci. V tu chvíli začíná k Alcestovi cítit lítost a tím ho potěší. Theseus sestupuje do labyrintu veden klubkem provázku. V temné chodbě přichází do míst, kde má Minotaurus své doupě a probodne mu hrdlo. Když odchází, setká se s Ariadnou, které Minos přikázal vstoupit do labyrintu místo Karildy, aby se stala obětí netvora. Theseo jí sdělí, že Minotaura zabil a jde vyhledat Taurida, aby se s ním utkal v boji na život a na smrt. Znovu ujistí Ariadnu, že ji miluje a ona je uklidněna, třeba že stále pochybuje. Přichází scéna souboje před palácem. Theseus strhává Tauridovi magický pás a pak ho lehce přemůže. Král Minos oznamuje, že Theseus splnil podmínky pro ukončení aténské obětiny. Theseus žádá o ruku Ariadny, a Minos souhlasí pod podmínkou, že její otec dá souhlas. Tehdy mu Theseus prozradí, že Ariadniným otcem je on sám. Minos s radostí udělí páru své požehnání a Ariadna a Theseus oslavují svou lásku a spolu s nimi se spojí Karilda s Alcestem. Všichni oslavují šťastný zvrat událostí. Začíná třetí jednání opery Ariadna na Krétě.

0: Skončilo třetí jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla, která měla premiéru v Královském divadle na Haymarket 26. ledna 1734. Učinkovali Matta Matsuli, soprán, Ariadna, domnělá atenská, ale krétská princezna. Marie Ellen Nessy, mezosoprán, Tézeus, atenský hrdina. Irini Karajany, alt, Karielda, atenská dívka. Teodora Bakka, mezosoprán, Alceste, zamilovaný do Karieldy. Marita Paparizu, alt, Tauris, krétský generál. Petros Magulas, bariton, Minos, krétský král. Hrál soubor starých nástrojů orchestr města Patras, řídil George Petru. Operu jsme uvedli z nahrávky, která vznikla na operním festivalu Starý Korint 15. a 17. července roku 2005. Na kompaktních discích ji vydala společnost MDG, Musik Produktion Dabringhaus und Grimm z německého Detmoldu. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice následuje malý koncert komorní hudby. Nejprve je na programu sonáta pro klavír číslo 3 E-dur z cyklu 5 klavírních kusů od France Schuberta. Deutschově katalogu číslo 459. Hraje Gottlieb Wallisch.

Pianista Gottlieb Warisch hrál sonátu pro klavír číslo 3 E-dur z cyklu 5 klavírních kusů od France Schuberta v Deutschově katalogu číslo 459. Další skladbou komorního koncertu bude smyčcový kvartet číslo 14 G-dur Jarní Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 387. Hraje Vlachovo kvarteto.

0: To byl smyčcový kvartet číslo 14 G-dur, jarní, Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 387. Hrálo Vlachovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer, vítám vás při poslechu hudby našeho a minulého století. Padat, padat a lehat a padat. To je název opusu německého skladatele Gerharda Steblera na slova básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Ctižádostí Steblerovou je zmocnice tajemných zákoutí Celanových slov, která řeší problém nastolený už Adornem, že totiž po osvěti mi už nelze psát básně. Je tu demontována tradiční poezie i její tradiční hudební zpracování. Nejdůležitějším faktorem je ukrytí textu zvukem a vyjádření ticha a hlavně pádu jako odporu k dalšímu pádu. Partitura je psána pro soprán, akordeon, tubu a čtyřstopý pás. Sopranistkou je Christine Whittlesey, na akordeon hraje Theodor Ancelotti, na trubku Daniel Chambord. Provedení řídí sám autor.

Poslouchali jsme kompozici německého autora Gerharda Stöblera. Její název zní Padat, padat, lehat a padat. Slova jsou součástí básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Interprety byla sopranistka Christine Whittlesey, akordeonista Theodor Ancelotti a tubista Daniel Chambord. Dále byl slyšet čtyřstopý pás. Celou koncepci řídil sám autor. U následující skladby udělám, myslím, nejlépe, když vyjmu několik vět z úvodu, ve kterém autor Pavel Zemek vysvětluje smysl a svůj záměr při tvorbě tohoto opusu. Cyklus proroctví Izajášovo je mým prvním pokusem o využití unisonové linie v delším časovém rozpětí, o formu založenou na jejím rozvíjení. Text vychází z fragmentu Izajášovy básně, která je proroctvím o příchodu Mesiáše. V konkrétní hudební podobě jde o snahu dosáhnout spojení nespojitelného, o jednotu protikladů historických, stylových i technických, které se objevily v evropském hudebním vývoji. Vše protikladné tak ústí do společného, do redukované linie gregoriánského chorálu. Tolik autor. Unisono pro 7 nástrojů přednesou Michal Vojáček na flétnu, Lukáš Daňhel na klarinet, Lukáš Mik na housle, Stanislav Vacek na violu, Katarina Madajriová na čelo, Ivana Švestková na harfu a Stanislav Slavíček na klavír. Řídí Pavel Schneider.

Poslouchali jsme proroctví Izajášovo unizono pro 7 nástrojů od skladatele Pavla Zemka. Hráli členové Brno Contemporary Orchestra, řídil Pavel Schneider. Skladatel Jean France je jeden z nejoblíbenějších soudobých skladatelů ve Francii. To bylo jasné už při premiéře jeho kvintetu číslo 1 v Paříži. Bylo mu tehdy 36 let a už byl hotová skladatelská osobnost, která si rozumí a zná dobře své řemeslo. To, co tu teď tvrdím, je možno si ověřit poslechem. Dechový kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot hrají členové ansámblu Komorní spolek Berlín.

Členové ansámblu Komorní spolek Berlín přednesli kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot skladatele Jeana Francéze. Shakespeareova tvorba inspiruje skladatele už několik století. Každý z nich, namátkou třeba Berlioz nebo Prokofiev, do své hudby vtiskne vždy punc smyšlení své doby. Jiří Teml komponoval své shakespearovské motivy v roce 1990, ale chtěl naopak vystihnout atmosféru renesance, ve které psal Shakespeare svá nadčasová díla. Sám k tomu podotýká, že proto těžko snáší, když někteří interpreté mají chuť zaměnit harpsichord za klavír. Dílo provedou flétnistka Klára Nováková, houslistka Adéla Steinochová, violončelista Petr Nouzovský a na harpsichord hraje Monika Knoblochová. Všichni se potom střídají ve hře na bicí nástroje.

dozněly shakespearovské motivy, cyklus skladeb pro flétnu, housle, violončelo, čembalo a bicí nástroje Jiřího Temla. Hráli Monika Knoblochová, Adéla Štajnochová, Klara Nováková, Petr Nouzovský a všichni se společně podíleli na interpretaci partu bicích nástrojů. V roce 1979 dokončil německý skladatel Hans Werner Henze své dílo nazvané Podzim. Je to programní skladba inspirovaná poezií rakouského básníka Georga Trakla. Henze prožil většinu svého života v Itálii, kam odešel v roce 1953, protože mu nevyhovovala atmosféra německého myšlení. Miloval polyfonní strukturu, ale současně i obraznost a jasná hudební gesta. Jeho skladba Lautuno pro 5 dechových nástrojů je v podstatě syntézou jeho kompozičního stylu. Vyslechneme ji v podání berlínského dechového kvinteta.

Berlínské dechové kvinteto předneslo skladbu L'autunno, tedy podzim, od německého skladatele Hanse Wernera Henzeho. V roce 1968 byl německý skladatel Karl-Heinz Stockhausen na vrcholu své kariéry. Byl plně respektován jako nositel všeho progresivního a současně kvalitního. Proto si dovolil předložit svému souboru vynikajících improvizátorů partituru bez not. Pouze s verbálním popisem toho, co se má odehrávat ve zvuku. Popis byl velmi vágní, poetický až mystický. Tento tvůrce strávil většinu života ve Spojených státech, kde v té době už konceptuální umění nebylo nic výjimečného. Slovenský soubor pro interpretaci nové hudby, nazvaný Vény 30, se tímto způsobem realizace skladeb, nebo chcete-li konceptů, zabývá už přes 30 let. Skladba s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ansámbl byla natočena živě u příležitosti festivalu Radiohead Awards v roce 2017 v Bratislavě.

Dozněla konceptuální skladba Karlheinze Stockhausena s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ansámbl. Přednesl ji slovenský soubor Vény 30. První klavírní koncert napsal Dmitrij Šostakovič jako své 35. dílo a při jeho premiéře seděl u klavíru sám. Bylo mu tehdy 27 let a byl nadaným klavíristou a jeho radost z komponování byla znát z této poznámky k provedení. Když se obecenstvo během hraní mé skladby směje nebo prostě usmívá, těší mě to. V době premiéry byl jeho kompoziční přístup pro posluchače Sovětského svazu doslova třaskavý. Dnes už to sice tolik necítíme, ale ve spojení s interpretací pianistky Marty Argeričové se solistou na trubku Gájem Tuvronem to bude i po těch letech znovu veliký zážitek. Württemberský komorní smyčcový orchestr Heilbronn řídí Jörg Ferber.

Dozněl první klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče, u klavíru seděla virtuózka Marta Argeričová a solový part na trubku hrál Guy Touvron. Württemberský komorní smyčcový orchestr Heilbronn řídil Jörg Ferber. Chvalospěv na slunce Il Canto del Sole je modlitba k Bohu skrze bratra slunce, jak ho chválí a oslavuje František z Assisi ve 13. století. To je inspirace do dnešních dnů pro mnoho tvůrců všech uměleckých odvětví. Švédský skladatel 20. století Siegfried Naumann vytvořil na tento text v Římě roku 1963 třídílnou kantátu pro dva solové hlasy, kontraalt a bariton, dále pro sbor, 10 instrumentálních solistů a orchestr. Poslechněme si jeho dílo v interpretaci solistů Jana Arnholce a Mariany Eklöfové, komorního sboru Mikaeli a Stockholmské filharmonie. Řídí Leif Segerstam.

Poslouchali jsme chvalospěv Na slunce Františka z Assisi. Je to současně název kantáty pro sóla, sbor a 10 instrumentálních sólistů od skladatele Siegfrieda Naumana. Zpívali Jan Arnholz, Mariana Ekléfová a komorní sbor Mikaeli. Spolu se sólisty hrála Stockholmská filharmonie, kterou řídil Leif Segerstam.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnešní blok bude patřit dvěma velkým českým interpretům. Josefu Sukovi, který odešel v roce 2011, a Rafaelu Kubelíkovi, který zemřel o 15 let dříve, v srpnu roku 1996. Nejprve dostane slovo průvodce pořadem o Josefu Sukovi Pavel Kirs. Připravil ho v roce 2014 pro stanici Vltava a je to vzácná příležitost připomenout si vybrané Sukovy nahrávky i jeho životní a profesní dráhu. Slovo má Pavel Kirs.

Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 a byl v přímé linii potomkem Antonína Dvořáka. Jeho tatínek, inženýr Josef Suk, byl synem skladatele, houslisty a člena českého kvarteta Josefa Suka a dcery Antonína Dvořáka Otýlie. Houslista Josef Suk, o kterém je dnešní pořad, byl tedy pravnukem Antonína Dvořáka a vnukem skladatele Josefa Suka. Ten říkal svému vnoučkovi zdrobnělinou Pepula a tímto jménem pak mistra oslovovali jeho přátelé a ti, kteří ho měli rádi celý život. Sukův tatínek byl zemědělský inženýr a nadaný hudebník. Byl velice dobrý amatérský houslista a klavírista a byl prvním, kdo zasvětil malého Pepulu do hry na housle. Věnoval se také skladbě a Josef Suk později některé jeho skladby pro housle nahrál. Od 10 let studoval malý Pepula u Jaroslava Kociana, žáka Otakara Ševčíka. V roce 1945 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde studoval od roku 1951 u profesora Norberta Kubáta a u profesora Karla Schnebergera. I za těchto studií navštěvoval však stále Jaroslava Kociana až do jeho smrti v roce 1950. Podle svých slov mu tento vynikající houslista dal nejvíce. Suk čerpal z Kocianova interpretačního umění. Kocian trval při výuce především na intonační čistotě. Hodiny začínaly stupnicemi a ševčíkovými smyky. Kocianova zásada byla: neumíš-li dva tóny, třetí se neuč. Říkal však, že technika není cílem, ale jen pouhým prostředkem a vše musí vycházet z hudby a z jejich potřeb. Suk se od něj učil tvoření krásného tónu, technice prstové i technice pravé ruky. Josef Suk nastudoval u Jaroslava Kociana kromě jiných skladeb všechny Bachovy sonáty a partity. Později během září roku 1970 nahrál ve studiu Abbey Road v Londýně komplet Bachových sonát a partit a za tuto nahrávku dostal Edisonovu cenu, které si velice vážil. My si nyní, milí posluchači, poslechneme v podání legendárního houslisty Bachovu partitu E-dur. Hezký poslech.

Vyslechli jsme partitu E-dur pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Hrál Josef Suk. V roce 1950 se stal Suk primáriem proslulého pražského kvarteta. Hrál zde s hudebníky, z nichž někteří byli o generaci starší. Protože však začal již hrát také sólově, byl nucen po krátké době kvarteto opustit a založil Sukovo trio, které se po počátečních personálních obměnách ustálilo ve složení Jan Panenka, Josef Suk a Josef Chuchro. Toto trio se záhy zařadilo mezi nejlepší komorní soubory nejen u nás, ale i v zahraničí. První Sukovo vystoupení na festivalu Pražské jaro bylo právě se Sukovým triem v roce 1955. Suk o tom říká: sólová hra se s činností v klavírním triu dá velice dobře spojit, protože v klavírním triu jsou vlastně tři sólisté. Něco jiného je smyčcový kvartet, to je velice rozdílná věc, takže mě to nedělalo žádné potíže. Komorní hudbu miluji, protože to byla v naší rodině veliká tradice po dědečkovi, české kvarteto a tak dále. Dlouholetým partnerem Josefa Suka nejen v Sukově triu, ale i jako doprovazeč v sonátách byl rovněž dnes již legendární klavírista Jan Panenka. Oba spolupracovali již od mladých let, vystoupili na mnoha a mnoha koncertech a vytvořili bezpočet nahrávek, ze kterých je nutno vyzdvihnout komplet Beethovenových sonát. My si však nyní poslechneme v podání Josefa Suka a Jana Panenky sonátu pro housle a klavír číslo 2 A-dur z té dílo Johannesa Brahmse. Má tyto věty: Allegro amabile, andante tranquillo a allegretto grazioso. Nahrávka je z roku 1962. Přeji hezký poslech.

Dozněla sonáta číslo 2 A-dur pro housle a klavír Johannesa Brahmse. Přednesli ji Josef Suk a Jan Panenka. Akademii muzických umění studoval Suk 4 semestry u profesorky Marie Hlouňové a u profesora Alexandra Plocka. Studia však nedokončil. Protestoval proti tomu, že se ze školy stala škola politicko-vojenská, kde studenti museli mimo jiné prodělávat i vojenský výcvik. Museli kopat zákopy a chodit s puškami na cvičení. Byl proto ze školy vyloučen. Přijal místo v armádním uměleckém souboru, kde strávil 2 roky vojenské služby a kde mohl hrát na housle. V letech 1953 až 1955 zastával Josef Suk místo koncertního mistra činoherního orchestru Národního divadla a pak do roku 1957 působil jako solista armádního uměleckého souboru. Odrazovým můstkem k oslnivé solistické kariéře byl jeho pražský koncert 6. listopadu 1954 a po koncertech na Pražském jaru se mu otevřela cesta na zahraniční pódia. Georg Sell ho pozval do USA na koncerty s Clevelandským orchestrem. Pak následovaly cesty po celé Evropě s nejslavnějšími dirigenty. V roce 1960 byl Josefu Sukovi zapůjčen ze státní sbírky nástroj od Antonia Stradivariho z roku 1710 Camposeliče. Tyto housle věnoval českému státu Váša Příhoda. Později hrál Suk na Stradivárky Libon z roku 1729, na nástroj od Giuseppe Guarneriho del Gesù Prince Oranžský z roku 1743 a na nástroje z dílny Přemysla Špidlena. V roce 1961 byl Josef Suk jmenován solistou České filharmonie. S tímto orchestrem pod vedením Karla Ančerla koncertoval v mnoha zemích, kde nejvíce hrál koncert Dvořákův a fantazii G-moll svého dědečka. Suk o tom říká: interpretovat skladby rodiny je pochopitelně velice choulostivá věc, protože obecenstvo a kritici to vždycky posuzovali daleko přísněji u mě než u někoho jiného. Měl jsem z toho vždy dost strach a veliký respekt. Tuto hudbu miluji, protože je to obrovská hudba, ale nehrála se mi tak lehce jako třeba jiní autoři. Suk spolupracoval s nejlepšími českými i světovými dirigenty a interprety. S violončelistou Jánosem Štárkrem a klavíristou Juliem Kečinem nahráli Brahmsova tria. S Juliem Kečinem nahrál ještě Brahmsovy sonáty. Tato nahrávka patří dodnes k nejlepším. Významná je Sukova spolupráce s fenomenálním francouzským violončelistou André Navarou, který si ho vybral pro nahrávku Brahmsova dvojkoncertu s Českou filharmonií a s Karlem Ančerlem. Tato nahrávka je dodnes vzorová a před časem v jedné anketě v USA ji dokonce označili za nejlepší nahrávku tohoto dvojkoncertu. S Navarou nahrál Suk ještě dua Kodáje, Onegra a Martinů. Suk o Navarovi řekl: nikdy jsem nikoho neslyšel hrát na čelo tak, jak na něj hrál André Navara. My si poslechneme právě duo pro housle a violončelo číslo 1 Bohuslava Martinů. Hrají Josef Suk a André Navara.

Josef Suk a André Navara přednesli duo číslo 1 pro housle a violončelo Bohuslava Martinů. Zvláště významná je spolupráce Josefa Suka s první dámou čembala, profesorkou Zuzanou Růžičkovou. O tom však bude řeč v příštím díle tohoto pořadu za týden, kdy si poslechneme v jejich podání sonátu Händlovu a také uslyšíme houslový koncert Viktora Kalabise, manžela paní profesorky Růžičkové. Nyní máme na programu ještě dvě skladby, obě od Ludwiga van Beethovena. Tou první bude romance číslo 2 F-dur opus 50. U nás je většinou známá Sukova nahrávka, na kterého doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Smetáčka. Nyní však uslyšíme nahrávku z kompaktního disku, který mi věnovala vdova po mistrovi Sukovi paní Marie Suková. A o tuto nahrávku se s vámi, milí posluchači, chci nyní podělit. Josefa Suka doprovází Akademie svatého Martina v Polích, provedení řídí Neville Mariner.

Josef Suk a Akademie svatého Martina v Polích, zařízení Nevila Merinra, přednesli romanci číslo 2 F-dur Ludwiga van Beethovena. Jako poslední skladba dnešního večera zazní stěžejní dílo houslové literatury Koncert Beethovenův. I v tomto případě je u nás většinou známa Sukova nahrávka s Českou filharmonií, kterou řídí Franz Konvičny. Já mám však pro vás, milí posluchači, připravenu nahrávku jinou, která u nás tak známá není. Je to snímek z koncertu, který se konal 9. září roku 1965 v Royal Albert Hall. Josefa Suka doprovází symfonický orchestr BBC, který řídí Malcolm Sargent. Jaký dojem udělala na posluchače Sukova hra, je patrné z bouřlivého potlesku a volání bravo okamžitě po skončení posledního akordu. Nyní vám přeji ničím nerušený poslech Sukovy překrásné interpretace Beethovenova koncertu.

Dozněla vzácná živá nahrávka Beethovenova houslového koncertu D-dur opus 61. Na housle hrál Josef Suk, doprovázel BBC Symphony Orchestra s dirigentem Malcolmem Sargentem. Snímek byl z 9. září roku 1965 z Royal Albert Hall. Uzavřel se zároveň vzpomínkový blok, který připravil Pavel Kirs v roce 2014 a vzpomínal na životní příběh Josefa Suka a sám vybíral některé vynikající nahrávky. Za týden se můžete těšit na pokračování tohoto pořadu. My ovšem budeme pokračovat také jiným českým interpretem. Ten na rozdíl od Josefa Suka v roce 1938 emigroval a vrátil se do vlasti až v roce 1990. Byl to dirigent Rafael Kubelík, syn houslového virtuóza Jana Kubelíka. Jeho mezinárodní dráha byla naprosto mimořádná a připomeneme si dnes několika snímky s orchestrem, u kterého zakotvil a u kterého byl doma. Je to Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, se kterým natočil mimo jiné kompletní nahrávku opery Oberon Karla Marie von Webera s mladým Plácidem Domingem. My si teď ale poslechneme pouze předehru k této opeře. Karl Maria von Weber, Oberon.

Dozněla předehra k opeře Oberon Karla Marie von Webera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Díla Karla Marie von Webera prováděl velmi často a velice rád a také velmi stylově, s charakteristickým hudebním šarmem. My si teď ale poslechneme ještě jinou klasickou Kubelíkovou nahrávku, a sice nahrávku scénické hudby ke hře Sednoci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. V Shakespeareově hře rovněž vystupuje Oberon, ale je to jiný námět, než má Weberova opera. Za to Felix Mendelssohn Bartholdy komponoval skutečně na Shakespeara a zkomponoval nejprve slavnou předehru, kde velmi dobře charakterizoval atmosféru celé Shakespeareovy hry. Po této předehře ovšem vznikla ještě scénická hudba opus 61, takže my uslyšíme po předehře ještě skerco, pochod elfů, píseň, intermezzo, nocturno, nejslavnější část svatební pochod,